0: tomorrow.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 28. srpna.
0: Tento den roku 1749 se ve Frankfurtu narodil německý spisovatel a filozof Johann Wolfgang von Goethe. Ročník 1965 je držitelka prozatím 5 cen Grammy, Kanaďanka Shania Twain. Roku 1922 byla v New Yorku na stanici WEAF odvysílána první reklama. Realitní kancelář tehdy za 10-minutovou propagaci zaplatila $100. Roku 1959 zemřel český skladatel Bohuslav Martinů. Ročník 1982 je držitelka 2 cen Grammy, americká zpěvačka Lee Ann Rimes. Legendární projev pronesl tento den roku 1963 na shromáždění ve Washingtonu Martin Luther King.

0: O 6 let později se narodil Brandon z Beverly Hills 920, americký herec Jason Priestley. Tento den roku 1978 vytvořil Donald Wesco rychlostní rekord na motocyklu, jel 510 km v hodině. Roku 1996 byli po 15-letém manželství rozvedeni princ Charles a Lady Diana. Psal se rok 1986, když Tina Turner dostala svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio. Yeah!

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Relax Radio. Relax Radio.
5: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Relax Radio.
1: I go back to the roots of my youth sometimes.

Chalupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Přesný čas, 6 hodin, 3 minuty.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí. A doufejme, že i přesné počasí. Dnes meteorologové říkají, že máme očekávat většinou polojasno. Odpoledne bude oblačnost od jihozápadu přibývat a postupně se na většině území kraje vyskytnou přeháňky, místy i bouřky. Bohužel velká oblačnost přišla ale už i teď, takže pokud jste si přivstali jako já a koukali na zatmění měsíce, tak z toho nic moc nebylo. Nejvyšší odpolední teplota má být, když se úplně nezatáhne obloha, 32 stupňů Celsia. Vár bude mírný jihovýchodní vítr, který se později odpoledne a večer změní na západní až severozápadní a v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Takže počítejme dnes i se silnými bouřkami, které budou doprovázeny nárazy větru okolo 70 km za hodinu. No já jsem chtěl zatleskat přírodě, že nám dovolila, umožnila podívat se na západ měsíce, nebo respektive na zatmění měsíce, a nezatleskám, protože mraky přišly a nic moc z toho vidět nebylo. Tak tleskat bude aspoň Olga Lounová a

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: kde zpívala Olga Lounová s Vojtánem. A tak nám tleskám, bude to zas dobrý den, tak doufám, že jo, víkend je před námi, pátek 28. srpna, ještě pořád můžeme říkat, že jsou prázdniny.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
4: Bila, to dobré začíná u nás.

0: Pár dnů zpátky, tuším, že to bylo 12. srpna, jsme měli zatmění. Zatmění slunce. No a já jsem si přivstal, stejně jako mnozí z vás, těšil jsem se na zatmění měsíce. Nic moc jsme toho neviděli, protože nás přepadla velká oblačnost v České republice. V Jižní Americe, tam by měly být nejlepší podmínky, kde to bylo hezky vidět, aspoň na internetu, ve Španělsku a nebo ve Francii a jinak u nás mělo být vidět zatmění měsíce kolem 5. hodiny nejvíc, 93% zatmění měsíčního kotouče. Jenže bohužel přišla velká oblačnost a ta nám to trošku zhatila. Tak, aspoň něco. Aspoň doufám, že víkend vyjde a že bude super.
1: Relax Radio. Největší hity 90.

0: Láska je všude kolem nás, přesně v 6 hodin a 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Tak toho využijte třeba o víkendu. A dnes si dáme léto. Dnes bude většinou polojasno, odpoledne bude oblačnost od jihozápadu přibývat a postupně se na většině území kraje vyskytnou přehánky, místy bouřky silné s nárazem větrným 70 km za hodinu. A meteorologové varují, že mohou přijít přívalové srážky kolem 35 mm na metr čtvereční a menší kroupy, což pro nás, pro řidiče nebo pro zahrádkáře není nic moc. Nejvyšší odpolední teplota 32 stupňů Celsia. Léto pokračuje.
1: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka varuje z D7. Pozor, dejte na 58. kilometru na trase Praha-Chomutov nehoda dvou osobních aut.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

klávesnicí v práci, že si dáte takovou rychlou sváču, tak dnes má tenhle ten zvyk svůj speciální svátek. Dnes je den sušenek nad klávesnicí. Představte si, že sedíte u stolu v práci, píšete najednou, chroupete sušenky přímo nad klávesnicí a něco tam upadne. Takže 28. srpna je den, kdy obvyklá pravidla mlsání ustupují do pozadí a křupavé sušenky naplňují vzduch nad klávesnicí všude kolem. Důvod této oslavy, plné drobků, je zajímavý. Dva pánové, Thomas a Ruth Royovi, známí pro vytváření jedinečných svátků, vymysleli tenhle ten den, aby povzbudili nás, kteří chroupeme ty sušenky nad klávesnicemi, k uvolnění a vychutnávání si svačiny, aniž bychom se museli starat o nepořádek. Takže je to trošku nepořádkový svátek. Ale tak uklidíme to o víkendu, který je před námi. Hello?

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Hraní dopravní nehoda se vyšetřuje na D7 na místě policie. Je to kousek od Postoloprt ve směru na Chomutov, 58. kilometr. Dejte pozor, teď se před 6. hodinou srazily dva osobáky a omezení má trvat zhruba do 7:45.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: U poslouprce na D7 se šetří dopravní nehoda, ke které došlo před 6 hodinou, dopravní nehoda dvou osobních aut. Pokud jedete směrem na Chomutov, tak určitě tady zpomalte. A o kousek dál, o 2 kilometry dál, je další problém ve směru na Chomutov na D7. Roztržená pneumatika přímo v jízdním pruhu.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
3: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: 7 hodin, 1,5 minuty.
1: Relax Radio.
0: Nejteplejší den týdne je právě dnes a možná, že je to i vrchol letošního léta. Dnes by mělo být polejasno, ranní zataženo se promění v polejasno, odpoledne ale bude oblačnost od jeho západu přibývat a postupně se na většině území kraje vyskytnou přehánky, místy i bouřky a silné. A odpolední maxima by měly být dnes 32 stupňů Celsia, která ale potom večer k večeru přejdou v nárazový vítr až 70 km za hodinu a pokud přijde bouřka, tak i přívalové srážky kolem 35 mm na metr a menší kroupy. Říkají meteorologové, co říkala máma. Láško, tak stůj, zůstaň, Ben Kristoval už za chvilku. Hills 97 a písnička

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Dnes je pátek, do nedělního rána je ještě daleko, ale nedělním ránem začíná další písnička a je o tom, že vlastně máma má vždycky pravdu. Ben Kristoval na Rádiu Relax, 7 hodin 8 minut, dobré ráno.

0: Koukám na sociální sítě, aktuálně ze včerejška dotaz, který předmět byste ve škole zrušili. Pinky píše, nevím, zda to ještě je, ale na základce jsem nenáviděl dílny. Jejejejejej. A to já osobně jsem zrovna ty dílny měl rád. Pavel napsal, nechal bych, jak to je, jen bych některé méně významné předměty neznámkoval. Třeba kreslení nebo tělocvik by neznámkoval vůbec. Daniela, žádný by nezměnila, nevyhodila, ale tělocvik, výtvarná výchova a hudební výchova by se neměla známkovat. No, co by se za to dávalo, třeba za tělocvik? Možná diplom nebo medaile na konci roku, na konci k vyzvětšení byste dostali zlatou medaili.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Víkend můžeme protancovat a nejenom víkend, i začátek školního roku. Relax Radio.
1: Odpolední soutěž. Jdeme na to?
2: Jasný, jdem na to.
1: Street dance, TikTok nebo fit dance?
2: Show dance a gymnastika.
3: Pojďte s námi do TSM Moon.
4: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
3: Jo, jo a jo.
4: Více na www.tscmoon.cz.
5: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
6: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

Beach Party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti slaný.

0: letní koupaliště Slaný. Více informací o akci na vshslaný.cz.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

právě teď. Ed Sheeran měl v dětství během školních let přezdívku. Říkali mu Teddy. Tahle ta přezdívka vznikla jako zdrobněli na jeho oficiálního křestního jména Edward a vztah k tomuto dětskému pojmenování provází vlastně zpěváka po celou jeho kariéru, takže mu říkají Teddy. Měli jste taky nějakou přezdívku, která vám vydržela do dneška ze školy, nebo už zmizela, nebo máte přezdívku z práce? Napište na Facebook Relax Radio nebo na 606 736 736.

0: 7 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Ranní zataženo se promění v dopolední polejasno, ale odpoledne bude oblačnost od jeho západu přibývat a postupně se na většině území kraje vyskytnou přehánky místy i bouřky a i silné. Silné to znamená nárazový vítr 70 km za hodinu a přívalové srážky kolem 35 mm na metr čtvereční a i menší kroupy. Tak se na to připravte, ať vám to nezničí třeba střechu u auta anebo u skleníku. Vát by měl západní až severozápadní vítr, který v bouřkách hodně zesílí. Pokud chystáte svatbu, zesilte si rádio. Ta bílá ti sluší. Marek Ztracený už za chvilku na rádiu Relax.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Máme připravený kalendárium k 28. srpnu. Ještě před kalendáriem zajímavé informace z minulosti. V roce 1867 byly do Prahy z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty. V roce 1920 se konalo první oficiální fotbalové utkání československé reprezentace a v roce 1936 v Praze byl slavnostně otevřen první moderní trolejbusový provoz na území dnešního Česka.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 28. srpna.
1: Tento den roku 1749 se ve Frankfurtu narodil německý spisovatel a filozof Johann Wolfgang von Goethe. Ročník 1965 je držitelka prozatím 5 cen Grammy, Kanaďanka Shania Twain. Roku 1922 byla v New Yorku na stanici WEAF odvysílána první reklama. Realitní kancelář tehdy za 10-minutovou propagaci zaplatila $100. Roku 1959 zemřel český skladatel Bohuslav Martinů. Ročník 1982 je držitelka 2 cen Grammy, americká zpěvačka Lee Ann Rimes. Legendární projev pronesl tento den roku 1963 na shromáždění ve Washingtonu Martin Luther King.

O 6 let později se narodil Brandon z Beverly Hills 920, americký herec Jason Priestley. Tento den roku 1978 vytvořil Donald Wesco rychlostní rekord na motocyklu, jel 510 km v hodině. Roku 1996 byli po 15-letém manželství rozvedeni princ Charles a Lady Diana. Psal se rok 1986, když Tina Turner dostala svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Nejvíc pravděpodobně zhoustne doprava v úterý ráno kolem 7 hodiny, když se pojede ke školám k prvnímu školnímu dni. Ale i dnes v pátek ráno máme informace, teď upozornění pro D5 dálnice D5 zhruba na 45. kilometru. Dejte pozor ve směru na Plzeň před Cekovem. Před Cekovem je na D5 na silnici roztržená pneumatika.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 636 736 736.
4: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: Zprávy začínají přesně v 8.
1: Hlavní Berounský most se začne opravovat za 4 roky a ve vlacích bude o víkendu hodně těsno. Hezké ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Oprava Berounského mostu Tomáše Garrigua Masaryka začne v roce 2029. Je sice v havarijním stavu, provoz ale podle krajské správy a údržby silnic zůstává bezpečný. Než opravy začnou, dokončí se okolní návazné stavby. Třetí etapa obchvatu Králova dvora, nový most přes Litavku nebo kruhový objezd u OMV. Část dopravy pak bude odvedena z centra Berouna a dopravní komplikace při uzavírce mostu se zmenší. Středočeský kraj chce přilákat víc turistů, zkvalitní proto zázemí u atraktivních cílů. Radní Václav Švenda.
3: Jsou to akce, které slouží k tomu, aby návštěvníci se ve Středočeském kraji cítili komfortněji, takže se jedná například o záchytná parkoviště nebo rozvojové aktivity u kempů, modernizace zázemí kempů, vývaziště, přístaviště nebo značení dopravní nebo také třeba mobiliář k naučným stezkám a cyklostezkám.
1: Letos se takto proinvestuje 33 milionů korun. Vlaky čeká zvýšený nápor. Tisíce cestujících se budou o víkendu vracet z prázdnin. České dráhy proto posílí spoje, hlavně z Moravy do Prahy. I tak je ale lepší koupit místenku. Dětí v mateřských školách ubývá, jejich počet se snižuje už třetím rokem v řadě. Souvisí to s nižší porodností, trend navíc bude dál pokračovat. Dětí se u nás rodí stále málo. V Praze je nejdražší známka světa, její hodnota se odhaduje na 250 milionů korun. Ví se totiž o pouhém jediném exempláři, k vidění je na výstavě v obecním domě.
2: Sport.
1: Plzni se povedl fotbalový zázrak. Crvenu Zvezdu Bělehrad porazila 5-1 po prodloužení. V úvodním duelu přitom srbskému mistrovi Plzeň podlehla 0-3. Viktorka tak postoupila do Evropské ligy. Velký podíl na tom má nový trenér Radoslav Kováč.
2: Relax Radio.
1: Čeká nás další horký den, polojasno a 29 až 32 stupňů. Odpoledne začnou mraky postupně přibývat, přidají se přehánky, místy i bouřky. V sobotu polojasno až oblačno a 22 až 25. V neděli polojasno s 25 až 28 stupně Celsia.
0: Další česká písnička v této hodině bude od skupiny Mirai.

Škola hrou. Škola hrou může být taky o přezdívkách, bývá často. A my se ptáme, měli jste ve škole přezdívku, jakou, jestli vám ještě zůstala do dneška, nebo ji máte pořád, protože ještě chodíte do školy. Kačka napsala, od základky jsem Kačulína Kordule, a to i teď ve 41 letech. Jedno období, když jsem pracovala na pumpě v Praze, mi všichni říkali Piškot. A tak mi to dodnes ta parta oslovuje a je to fajn, protože se moc nevídáme, tak mi to vždycky vrátí zpátky. Takže vidíte, že i přezdívka může mít takhle příjemný pozitivní vliv. Za chvilku je dopoledne, my máme ještě pořád ale ráno se skupinou Miraj.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Upozornění na dopravní nehodu máme z Rakovnicka. U obce Přílepy jsou teď dvě havarovaná auta, respektive stroje, protože do sebe narazili traktor a osobní auto. Nehoda je naštěstí bez zranění, ale u Přílep jeďte opatrně.
0: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční upozornění máme z dálnice D8. Pokud jedete směrem na Prahu a blížíte se ke 38. kilometru, pak budete pravděpodobně odkloněni kvůli požáru vozidla. Je silnice dočasně uzavřená. Je to uzavřený ve směru na Prahu kvůli požáru nákladního auta.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
1: Billa, to dobré začíná u nás.
3: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.

0: Seš Mysterious Times, 90. léta. Počínaje dnešním dnem, končí prázdninový režim na našich dvou diskotékách, klub Rádia Relax a kavárna Rádia Relax na hotelu Kladno. Dnes startuje kavárna 90. 80. československý pecky od 21 hodin. Dnes i zítra kavárna od 21, tak jak jste zvyklí před prázdninami, tak to bude i v klubu od 22 hodin. Tak se na vás budeme těšit.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
3: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly a nebo Alpine Pro.
3: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Více na pop.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice. Na dálnici D8 se stala dopravní nehoda a byl to požár nákladního auta, který uzavřel D8 od 45. kilometru k 38. kilometru ve směru na Prahu. Takže odklon dopravy začíná na sjezdu výjezdu na exitu 45. kilometr Lukavec. Počítejte určitě se zdržením ve směru na Prahu od Lovosic. Dopravní nehoda traktoru a osobního auta se stala na Rakovnicku, takže dejte pozor u přílep na Rakovnicku.
0: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

učení mě napadlo, no to ne, to se vůbec nebojte do školy chodit, škola je úplně v pohodě a navíc tam můžete dostat nějakou zajímavou přezdívku, která vás bude doprovázet po celý život. Jakou přezdívku jste dostali ve škole? Dia píše na Facebooku Relax

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis. Na dálnici D8 směrem na Prahu od Lovosic počítejte s velkým zdržením. Kvůli požáru nákladního auta je v tuto chvíli uzavřená D8 mezi 45. a 38. kilometrem ve směru na Prahu a doprava je odkloněná na exitu 45. kilometr Lukavec.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: Přesný čas 9:00.
1: Neratovice přijdou o železniční přejezdy a hokejisté Krlup porazili Kadaň. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Neratovicích se zruší železniční přejezdy, nahradí je podjezdy nebo nadjezdy. Správa železnic zároveň počítá i s přidáním druhé koleje ve směru do Prahy a na Všetaty. Vše zřejmě kolem roku 2030. Velké přítočno trápí opuštěný a schátralý dům u základní školy. Obec bude jednat, jak říká starosta Jaroslav Hrázký.
3: Objekt je zarostlý, plný odpadků, zdržují se v něm podezřelé osoby a asi i narkomani. V minulosti zde již také došlo k požáru. Majitelka domu dlouhodobě nereaguje na výzvy úřadu ke sjednání nápravy, nepřebírá poštu a její současné bydliště bohužel není známé. V zájmu zajištění bezpečnosti jsme situaci řešili s policií a také podněty k zahájení správních řízení na magistrátu města Kladna. Chceme za každou cenu docílit zabezpečení domu proti vniku cizích osob a zamezit tím také přístupu do objektu dětem chodícím kolem do školy.
1: Náklady pak bude obec vymáhat po majitelce domu. Pražské autobusy pojedou v neděli ráno a dopoledne častěji. Od září totiž dojde ke sjednocení sobotních a nedělních jízdních řádů. Pro druhý víkendový den to bude znamenat posílení provozu. Půl litr Plzně zdraží o korunu. Největší český pivovar zvýší cenu od října. Navýšení se bude týkat čepovaného piva v plechovkách i v lahvích. Důvodem jsou rostoucí náklady kvůli válce na Blízkém východě. Budějovický Budvar zatím o úpravě cen nerozhodl. Nejbohatším Čechem je Michal Strnad. Majitel zbrojařské firmy má podle časopisu Euro majetek v hodnotě 470 miliard korun. Druhý je Daniel Křetínský se 432 miliardami. Oba navíc od loňska výrazně zbohatli. Strnad o 140 miliard, Křetínský o 152 miliard. Třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová.
2: Sport.
1: Hokejisté Krlup porazili Kadaň 2-1 po nájezdech. Další ze série přípravných utkání tak vyhráli. Příští přátelák Kroupy hrají ve čtvrtek doma proti Děčínu.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí, časí.
1: Poslední prázdninový víkend se vydaří. Dnes podle meteorologů polojasno a 29 až 32 stupňů. Večer s přeháňkami, místy i bouřkami. Zítra polojasno až oblačno a 22 až 25. V neděli pak polojasno a 25 až 28 stupňů Celsia.
5: Užijeme si tento krásný letní závan, protože pranostika k dnešnímu dni říká o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Eva Farná už za chvilku.

0: Hrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Rádiu.

0: čase 9 hodin a 14 minut nám na Rádiu Relax dohrála slibovaná Eva Farná. No a teď už startuje dopolední Café Time s Terkou. Dnes máme 28. srpna. Znamená to, že za chvilku končí prázdniny, ale také to, že dnes slaví svátek Augustín. Je to poměrně nezvyklé jméno, ale samozřejmě všem Augustínům přejeme všechno nejlepší. Také je dneska Mezinárodní den motýlků, ale nemyslí se motýlků, které létají, ale motýlků, které si muži vážou do obleku. No a taky je dneska Národní den červeného vína. Takže pánové, pokud si dnes vezmete motýlka a pozvete dámu na dobrý oběd nebo večeři a dáte si k tomu červené víno, tak tím téměř splníte dnešní celý den toho, co by se mělo dnes slavit. No a dneska taky slaví narozeniny David Fincher, což je americký filmový režisér a producent. Tak i jemu samozřejmě přejeme všechno nejlepší.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

Beach Party Slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný.

0: www.vshslaný.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: V minulém roce v listopadu musel australský soud řešit velmi, ale velmi kuriozní situaci. O co konkrétně se jednalo, tak to se dozvíte už za malou chvilku na Relaxu. Tak nezapomeňte určitě poslouchat. Teď si dáme JoJo písničkou Leave, no a taky určitě informace o dopravě.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dopravní komplikaci máme ve Stehelčevci. V ulici Hlavní tam hoří dům a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a díky tomu je tato ulice neprůjezdná. Tak prosím, Stehelčevec, při nejlepším oběďte a kdybyste měli nějaké další informace o dopravě, tak nám je neváhejte dávat vědět.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Radio Relax, dopolední Café Time s Terkou a právě teď nám dohrál Eminem a písnička Houdini. Já jsem vám ale před chvilkou slibovala, že si řekneme něco málo o kuriozním případu, který musel řešit australský soud minulý listopad. Je to tak, mladá žena tam vloni v listopadu porodila dvojčata. Chlapeček a holčička ale nebyli příbuzní, i když se narodili stejné matce. Jedno z dětí totiž pocházelo z náhradního mateřství, zatímco druhé bylo biologicky její. Myslím si, že spousta z vás si nedovede představit, ani že by tato situace mohla nastat stejně jako já, ale i takovéhle věci se v rámci medicíny už dnes dějou. No, tak vidíte to, můžete porodit dvě děti a nemusí si být dokonce příbuzní. Tak tyto kuriozní případy vám tady na Radio Relax samozřejmě občas sdělujeme, abyste byli trochu obohacení i ve zprávách ze světa.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/

Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90 a dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90 až do 1. září. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tik tak, tik tak. Je to tak, zdržíte se na Pražském okruhu, a to konkrétně nedaleko Ořechu. Projíždíte se tam zhruba 20-kilometrovou rychlostí a tím pádem se zdržíte zhruba 15 minut. Tak s ním prosím počítejte.

0: want to thank me.
1: Máme přesně 10 hodin a přinášíme vám zprávy.
2: Hostivice bude mít parkovací dům a víkend nabídne příjemné letní teploty. Hezké dopoledne přeje David Latovský.
3: Relax Radio.
2: Parkovací dům v Hostivici bude hotov v roce 2029, vznikne u železničního nádraží, nabídne 500 míst, poslouží hlavně lidem, kteří dojíždí vlakem do Prahy nebo na letiště Václava Havla. Plánováno je i 19 nabíjecích stanic pro elektromobily, zázemí pro motorky a kola. Postoloprty chystají rekonstrukci domů s pečovatelskou službou ve Smetanově ulici. Práce by mohly proběhnout už příští rok. Dojde na bezbariérové úpravy, širší dveře, pohodlnější koupelny a lepší přístupy do společných prostor. Půjde o podobné změny jako v domovech u svaté Anny a u svatého Jáchyma. Kolem muzea opět pojedou tramvaje. Provoz mezi zastávkami Italská a IP Pavlova se příští sobotu obnoví po 15 měsících. Trať prošla potřebnými úpravami pro napojení na budovaný úsek na Václavském náměstí. Do svých tras se tak vrátí linky 11 a 13. Druhá jmenovaná ale nově bude začínat a končit už na Zvonařce. Paliva dál zdražují. Nafta za poslední týden o 80 haléřů na průměrných 45,80 za litr. Cena naturalu vzrostla o 40 haléřů na průměrných 42 korun za litr. Diesel se přitom loni touto dobou dal běžně koupit za 33 korun, natural za 34. Zemřel nejstarší evropský panovník. Norskému králi Haraldovi V. bylo 89 let. Zemi vládl od roku 1991.
3: Sport.
2: Plzeň postupuje do Evropské ligy. Fotbalová Viktorka včera porazila Crvenu Zvezdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení. Úvodní zápas přitom Západočeši prohráli 0-3. Nový trenér Radoslav Kováč se tak nesmazatelně zapsal do historie klubu.
4: Myslím, že ten zápas měl úplně všechno. Penaltu jsme nedali, vlastně princ měl ještě šanci, pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme a vlastně, jak jsme dali ten třetí gól, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že to chcou zvládnout a když v tom prodloužení zastavu, když jsme vlastně postupovali, tak jsme začali být malinko nervózní, že jsme mohli trošku víc kontrolovat tu hru, ale my jsme tam vlastně naházeli jako 5 útočníků, aby jsme to zvládli a pak samozřejmě ta struktura hry nám trošku vypadla, ale o to teď vůbec nešlo, jestli hrám dobře nebo tak, blbě nebo dobře, ale šlo o to, že nakonec ten postup byl to nejdůležitější.
3: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
2: Dnes opět tropy. Teploty se dostanou na 29 až 32 stupňů. Obloha převážně polojasná, k večeru s přibýváním mraků a přeháňkami, místy i bouřkami. Zítra polojasno až oblačno a 22 až 25. V neděli polojasno a 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Davide, já tady mám připravenou písničku, jmenuje se On the Menu. A mě by zajímalo, co ti udělá radost, pokud někde na menu v restauraci najdeš.
2: No, neměla by tam chybět nikdy, si myslím, česká klasika, takže určitě guláš, svíčková a třeba řízek.
1: Tak to jsou tvoje preference,
2: ano,
1: pro
2: ano,
1: menu. Dobře.
2: Pořád dokola.
1: Hele, za mě úplně upřímně, ani ten smažák by tam nemusel chybět.
2: Tak vlastně pravda, no. To je povinný, si myslím, ne? To je povinný v těch hospodách to tam mít.
1: Myslím si, že jo. Tak za 2 hodinky si myslím, že se všichni odebereme k obědu, tak třeba ať je to něco z toho.
3: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
3: Tereza Peštová.
5: Relax.
3: Relax Radio.
5: Relax Radio.
3: David Latovský.
5: David Latovský.
3: Relax.
5: Relax Radio.

0: Posloucháte Rádio Relax, dopolední kafe Time s Terkou a naším dnešním dopoledním tématem budou sporty, které by vám mohly prodloužit život. Pokud nějaký sport děláte, tak mi klidně napište na 606-736-736. Pokud samozřejmě si dokonce i myslíte, že to má pro vás blahodárné účinky, tak nám napište, jak a proč se třeba cítíte díky tomuto sportu lépe. No a o jaké sporty, které jsou nejlepší pro naše zdraví, tak ty si prozradíme už za malou chvilku, tak nezapomeňte poslouchat Radio Relax. A teď už slibovaná písnička On The Menu.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Na Rádiu Relax se v dnešním dopoledním Café Timeu bavíme o sportech, které nás nejen baví, ale dokonce jsou opravdu blahodárné pro naše zdraví. Byla studie 8 sportů a my si za malou chvilku řekneme, jaké sporty to jsou a jak se umístily a o kolik nám třeba prodlužují život. Ale přišly mi tady od vás zprávy. Odpočinek k životu patří. V gaučinku jsem odborník a určitě přispívá tělu i duši. Radek. Radku, máš pravdu, určitě i odpočinek je důležitý, nejenom sport, když máme třeba i nějakou fyzickou práci přes den. Ale potom tady máme taky zprávu, ahoj relaxíku, já chodím ráno běhat a vždy, když jdu, tak mám lepší náladu a cítím se celý den víc fresh. Kačka. Tento pocit mám taky, když jdu cvičit nebo běhat ráno, tak mi to taky ten den nastartuje úplně jinak. Tak klidně pište na 606 736 736 a já už vám za chvilku prozradím sporty, které nám prodlužují život.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise?
1: Navštivte nás.
0: STK Slaný. Těšíme se na vás.
1: Těšíme se na vás.
0: Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Poslední prázdninový víkend je před námi a to znamená, že určitě na programu je spoustu akcí. A my samozřejmě pro vás máme i tip, na jakou třeba vyrazit. Loučení s prázdninami bude v Kralupech nad Vltavou zítra od 10 hodin do 13 hodin v Sokolišti a okolí Technoparku. Program sportovní soutěže, hrátky pro děti, ukázky práce hasičů a sportovních klubů, malování na obličej a skákací hrad. Všechny tyto aktivity jsou samozřejmě pro děti zdarma. No a taky zítra proběhne Chobotfest. To je akce, která se bude konat v Kačici na fotbalovém hřišti od 14 hodin. Je to festival pro celou rodinu a můžete se těšit na divadelní představení a soutěže pro děti, skákací atrakce, chybět nebude ani hudební vystoupení a večer zahraje Martin Štěpánek Band a kapela Kix. Tak to jsou naše tipy pro zítřejší den.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Soutěž.
1: Jdeme na to?
2: Jasný, jdem na to.
1: Street dance, TikTok nebo fit dance?
2: Show dance a gymnastika.
3: Pojďte s námi do TSM Moon.
4: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
3: Jo, jo a jo.
4: Více na www.tscmoon.cz.
5: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
0: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: sporty, které přispívají našemu tělu. To jsou téměř všechny, ale 25-letá studie z Kodaně sledovala 8577 lidí, kteří se věnovali 8 různým sportům. No a jak to dopadlo? Na 8. místě se umístilo posilování. To vám totiž prodlouží život zhruba o 1,5 roku. Běh skončil na 7. místě. Ten vám prodlouží život, pokud ho budete dělat opravdu aktivně, zhruba o 3 roky. Pak tady máme plavání, to jsou také téměř 3 roky, 3,4 roku. Cyklistika 3,7. Fotbal je velmi blahodárný, 4,7 roku, no a badminton je na 2. místě. Ten vám přidá zhruba 6,2 roku života. Tak to bylo 7 sportů, no a ten nejdůležitější, ten první, který se umístil na 1. místě, ten se dozvíte za malou chvilku. A jestli chcete tipovat, tak mi pište na 606 736 736.
1: Café Time. Relax Radio.

pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: potěší celou rodinu. Například Rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Rádio Relax a máme přesně 11 hodin. A to znamená, že je čas na zprávy.
1: Kladenská nemocnice rozvíjí robotickou chirurgii a výlov rybníka Rožmberk letos nebude.
2: Relax Radio.
1: Kladenská nemocnice se může stát lídrem robotické chirurgie nejen v Česku. Vzniknout by tu mohlo školící centrum pro vzdělávání mladých lékařů. Robotická chirurgie by se zároveň mohla rozšířit i na místní gynekologii a ORL. Přináší totiž větší preciznost, nižší riziko krevních ztrát a pooperačních komplikací. Kraj proto její další rozvoj v největším středočeském městě letos podpořil 17 miliony korun. Středočeská vědecká knihovna v Kladně se promění v multifunkční prostor. Vedle studoven a čítáren se počítá i s kreativními dílnami. Architektka Magdalena Svobodová.
3: Jedno z nejzajímavějších podle mě prvků v architektuře je ten dialog té moderní přístavby versus té původní architektury, co jsme tam teda snažili vnést. A taky podle mě skvělý přístup je to, že člověk to, co je možný zachovat, tak prostě zachová, jak by se hlediska nějaký udržitelnosti i nějakého vztahu, který lidi k té budově mají.
1: Knihovna se promění nejdříve v roce 2029. Výlov největšího českého rybníka Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. V rybnících chybí 40% vody, tedy 30 milionů metrů krychlových. Před dvěma lety rybářství výlov zrušilo naopak kvůli povodním. V roce 2020 kvůli koronaviru. Donald Trump nařídil přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanaděné budou ale podle svého premiéra vždy používat původní jméno. Šéf Bílého domu navíc už dříve přejmenoval Mexický záliv na americký. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií.
2: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce postoupili do konferenční ligy. V odvetném utkání čtvrtého předkola porazili Glasgow Rangers. Nedařilo se ale Hradci, který podlehl Panathinaikosu a se soutěží se loučí. Jak už od nás víte, doslova zázrak se podařil Plzni. S novým trenérem Kováčem porazila Crvenu Zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení a postupuje do Evropské ligy.
2: Relax Radio.
1: A Český hydrometeorologický ústav nám upravil předpověď a na odpoledne místo polojasné oblohy nakonec předpovídá oblačno s postupným přibýváním mraků. K večeru je přehánky nebo bouřky. Teploty nejvýš mezi 29 až 32 stupni. Zítra polojasno a 22 až 25, v neděli po ránu mraky, potom polojasno a 24 až 27 stupňů Celsia.
0: My se v dopoledním Café Timeu, Davide, bavíme ano. O sportech a o sportech, které nám nejvíce prodlužují život. Je samozřejmě i vybudovaný žebříček toho, jaký sport nejlépe přispívá a my jsme si o něm neříkali. Zkusil by si stipnout, který by to mohl být?
1: Já bych, je to jenom jako od boku teda, jo, ale možná plavání, co jde na to, Terko, co?
0: Plavání už jsme říkali. To je na druhém místě.
1: Je, tak to jsem těsně teda.
0: Takže tak. Máš docela dobrý tip, tak to tak necháme a za malou chvilku se to určitě dozvíš.
1: No jsem zvědavý teda.
0: A takhle při pátku 90. Sing Hallelujah. Tak trošku mě to nutí zamyslet se nad tím, jestli večer nevyrazíme někam. Co mi říkáš?
1: No ne, mě furt jako vrtá hlavou ten sport, tak třeba atletika, není to atletika náhodou? Nebo...
0: Zase vedle.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. David Latovský. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: R-Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR-Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: dnešním dopoledním kafetajmu řešíme sporty, které vám nejvíce prodlouží život. Přišlo mi pár zpráv s vašimi tipy. Tak mám tady jeden oblíbený tip. Ahoj, podle mě nejvíc prodlouží život sex a je to nejlepší sport. To nám píše Lukáš a velmi podobnou zprávu jsme obdrželi taky od Vaška, který píše pravidelný sex, Vašek. No, ale máme tady taky zprávu od Hanky. Tipuji, že nejlepší sport je plavání. Přece jsme plavali ještě před narozením. Zdravím celý relax, Hanka. Hanko, taky zdravíme a jdeme ještě jednou v rychlosti projet náš žebříček velmi příspěvných sportů k našemu zdraví. Máme tady na 8. místě posilování, na 7. místě běh, na 6. místě plavání, na 5. místě cyklistiku, ne, na 4. místě cyklistiku, na 3. místě fotbal, na 2. místě badminton, no a ten nejlepší sport, který přispívá k našemu zdraví a prodlužuje nám život téměř o 10 let, tak se jedná o tenis. Správně je to tak, jedná se totiž zároveň i o společenský sport. Je to největší přínos pro délku života, že je ten sport společenský. Ty sporty, které jsou způsobený tím, že můžete sportovat i s někým dalším, tak ty byly vlastně hodnocené lépe a byly tam zohledněny samozřejmě i fyzické a kondiční funkčnosti toho sportu, ale to, že ten sport s někým můžete sdílet, tak vlastně převládlo všechny ostatní věci. Následně taky trénink tenisu je důležitý pro mozek. Každá výměna vyžaduje několik rozhodnutí a během zlomku sekundy se musíte rozmyslet, jak daný tah provedete. No a je to taky trénink, který vyžaduje jistou dynamiku, která přispívá i srdci. Tak to byl sport tenis.
1: Café Time. Relax Radio.

Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz. Beach Party Slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJ

0: 6,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.

V čase 11 hodin a 28 minut nám na rádii Relax dohrála Lucie a její šrouby do hlavy. No a já mám tady informaci pro pivaře. Pokud jste pivaři a máte rádi pivo z plzeňského prazdroje, tak za malou chvilku pozorně poslouchejte, protože mám pro vás novou informaci, která vzejde od 1. října. Nebude úplně asi pozitivní, ale určitě vás bude zajímat. No a teď už Maroon 5 a Makes Me Wonder.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Pražském okruhu na 18. kilometru, což znamená na Ořechu, tak tam to téměř stojí. Dokonce je tam i dopravní nehoda, dvě dodávky tam jsou v sobě. Dejte si pozor a projíždějte opatrně a počítejte rozhodně se zdržením. Dále tady máme na D7 na 12. kilometru ve směru na Prahu porouchané vozidlo, je to osobní vozidlo, ale brání tam průjezdu, tak i tam se trochu zdržíte. A když se koukám na silnice, tak tady máme ještě nehodu dvou osobních vozidel ve Strahovském tunelu ve směru do centra. Tak si dejte pozor a kdybyste měli nějaké informace o dopravě, dejte nám je vědět na číslo řidičů 606 736 736. Šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Plzeňský Prazdroj od 1. října zdraží čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o 2,6%. V průměru to znamená 70 haléřů na půl litr. Cena ležáku Pilsner Urquell se mění poprvé od roku 2023. Důvodem zdražení piva jsou podle mluvčího hlavně rostoucí ceny materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu, tedy války na Blízkém východě. Takže prosím vás, od 1. října se připravte na zdražení Plzně. Věřím tomu, že spousta z vás to má jako oblíbenou aktivitu na víkend, dát si nějakou plzničku, tak počítejte se zdražením.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: přesně za minutu nám odbije 12. hodina.
1: Neratovice budou mít nový zimní stadion a pražské tramvaje se vydají za hranice města. Hezké poledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Nový zimní stadion v Neratovicích bude koncem roku 2028, nahradí současnou halu, která půjde k zemi. Její oprava by se nevyplatila, město navíc na novou získá dotaci. Počítá se 400 místy pro sedící diváky a energeticky úsporným provozem. Kroupy staví nový kruhový objezd, vzniká na Lidovém náměstí, proč ví starosta Libor Lesák.
3: My jsme zde měli mnoho stížností od občanů, kteří tam tudy jezdí, a byly to jak kroupský, tak i mimokroupský občané, kteří městem projíždějí, na to, že ta křižovatka, to odbočení vlastně z města doprava, že tam ty lidé jezdí velice rychle a že by bylo potřeba to tam udělat bezpečnější, tak aby ten nájezd toho Růžové údolí na tu hlavní ulici Přemyslova byl bezpečnější a plynulejší.
1: Pracuje se po etapách s plánovaným dokončením v lednu. Plzeňská bude opět průjezdná, rekonstrukce důležité pražské tepny dnes končí. Zprovozňování začne dnes večer, plný provoz se vrátí zítra ráno. Před zahájením oprav šlo o jednu z nejvíce poškozených silnic v metropoli. Tramvaj z Kobyly z Dozdib pojede v roce 2029 nebo 30. Kraj uvolní peníze na výkupy pozemků. 5 kilometrů dlouhý úsek začne v zastávce vozu na Kobylisy a povede přes Zdiby až k obratišti v Sedlci. Dočkáme se navíc premiéry. Pražské tramvaje tudy poprvé vyrazí za hranice hlavního města.
2: Sport.
1: V neděli se hraje derby. Sparta od 20 hodin na Letné vyzve Slávii. V ten samý den jsou na programu i další utkání. Teplice vyzvou Jablonec, Plzeň Slovácko. Liberec doma přivítá Hradec Králové. Zbylé duely mezi Ostravou a Olomoucí, Brnem a Zlínem a Pardubicemi s Artisem Brno se hrají už v sobotu. Utkání s Bohemky s Mladou Boleslaví bylo odloženo.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Český hydrometeorologický ústav upravil předpověď a odpoledne máme čekat místo polojasna oblačno. Teploty 29 až 32 stupňů, k večeru dorazí přehánky, místy i bouřky. V sobotu polojasno až oblačno a 22 až 25, v neděli spíš více mraků a 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Já jsem sem, Davide, vylezla na tu terasu a teď tady zavál takovej vítr, byl poměrně silnej, ale mě připadal jak zdovolený.
1: Tyma, pořádko je zaječí úmysly, že bys možná ještě někam vyrazila, tak jak to bude v září, budeme tě tady slýchat, budeme?
0: Občas jo, občas ne, a doufám, že to bude i z dovolenkových důvodů, nejen z pracovních.
1: Dobře.
0: A vy se za chvilku můžete těšit na novinku tady u nás na Relaxu. Reach Out a Victoria Monet. Tak poslouchejte, zůstaňte s námi a samozřejmě od jedné tady bude i Honza Ladra.
2: Relax Radio.
4: Tereza Peštová.
2: Relax.
4: Relax Radio.

0: Sklo, top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a teras. CR Sklo, to chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Přinášíme vám tipy u nás na relaxu, kam vyrazit o víkendu v sobotu. Dokonce můžete vyrazit na dvě akce, protože končí léto, tak loučení s prázdninami v Kralupech nad Vltavou proběhne už zítra od 10 do 13 hodin na Sokolišti a okolí Technoparku. Na programu je sportovní a odpoledne plné hrátek pro děti, ukázek práce hasičů a sportovních klubů, malování na obličeji a skákací hrad. Všechny tyto aktivity jsou samozřejmě pro děti zdarma. No a taky bude probíhat Chobot Fest od 14 hodin v Kačici na fotbalovém hřišti. Je to festival pro celou rodinu. Můžete se těšit na divadelní představení a soutěže pro děti, skákací atrakce. Chybět nebude ani hudební vystoupení a večer zahraje Martin Štěpánek Band a kapela Kix. Tak to jsou naše tipy pro zítřejší den. Tak nezapomeňte někam vyrazit a samozřejmě užijte si poslední prázdninový víkend.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
9: Relax.

0: události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 28. srpna.
0: Tento den roku 1749 se ve Frankfurtu narodil německý spisovatel a filozof Johann Wolfgang von Goethe. Ročník 1965 je držitelka prozatím 5 cen Grammy, Kanaďanka Shania Twain. Roku 1922 byla v New Yorku na stanici WEAF odvysílána první reklama. Realitní kancelář tehdy za 10-minutovou propagaci zaplatila $100. Roku 1959 zemřel český skladatel Bohuslav Martinů. Ročník 1982 je držitelka 2 cen Grammy, americká zpěvačka Leanne Rimes. Legendární projev pronesl tento den roku 1963 na shromáždění ve Washingtonu Martin Luther King. I

O 6 let později se narodil Brandon z Beverly Hills 920, americký herec Jason Priestley. Tento den roku 1978 vytvořil Donald Wesco rychlostní rekord na motocyklu, jel 510 km hodině. Roku 1996 byli po 15-letém manželství rozvedeni princ Charles a Lady Diana. Psal se rok 1986, když Tina Turner dostala svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Relax Radio.

0: soutěž.
1: Jdeme na to?
2: Jasný, jdem na to.
1: Street dance, TikTok nebo fit dance?
2: Show dance a gymnastika. Pojďte s námi do TSM Moon.
3: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
1: Jo, jo a jo.
3: Více na www.tscmoon.cz.
4: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
0: Soutěž na relaxu. Relax Radio. Relax Radio. Relax Radio.

Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: půl minuty a je tu 13. hodina, je tu i David Latovský, tak mu pojďme dát slovo, začínají zprávy.
1: Kladno dokončuje opravy náměstí Svobody a na silnicích bude o víkendu hodně rušno. Hezký prázdninový pátek.
2: Relax Radio.
1: Autobusové zastávky na kladenském náměstí Svobody se od úterý vrací na původní místa. Hlavně dětem usnadní cestu do školy hned první den nového školního roku. Práce na proměně celého prostoru vstupují do finální fáze. Kompletně hotovo má být v polovině září. Vedení Berouna není spokojeno s kvalitou oprav ulice Na Hrázi. Objevilo řadu nedostatků a zaujalo nekompromisní postoj. Odmítá jakákoliv kosmetická řešení nebo lokální záplaty a trvá na tom, že nekvalitně provedené části se musí kompletně předělat. Město jinak ulici nepřevezme. Středočeský kraj chce přilákat víc turistů, zkvalitní proto zázemí u atraktivních cílů. Radní Václav Švenda.
3: Jsou to akce, které slouží k tomu, aby návštěvníci se ve Středočeském kraji cítili komfortněji, takže se jedná například o záchytná parkoviště nebo rozvojové aktivity u kempů, modernizace zázemí kempů, vývaziště, přístaviště nebo značení dopravní nebo také třeba mobiliář k naučným stezkám a cyklostezkám.
1: Letos se takto proinvestuje 33 milionů korun. Poslední prázdninový víkend bývá na silnicích nejrizikovější. Řidiči se hromadně vrací z dovolených, od prarodičů často vyzvedávají i vnoučata. Každý by tak měl počítat, že cesta potrvá mnohem déle než obvykle. Policisté zestírí dohled, kontroly se zaměří mimo jiné i na dodržování rychlosti.
2: Sport.
1: Šance Česka na elitní desítku UEFA opět vzrostly. Po včerejších zápasech figurují naše kluby na 11. pozici. Na Polsko, které bude pokračovat, už jen se dvěma zástupci, navíc ztrácejí jen půl bodu. 10. pozice jako poslední znamená, že se šampion kvalifikuje přímo do hlavní fáze Ligy mistrů.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne nakonec podle upravené předpovědi oblačné s 29 až 32 stupni. K večeru mohou dorazit i přehánky nebo bouřky. Zítra se pak probudíme do polojasného až oblačného dne s 22 až 25 stupni Celsia. Příjemná bude i neděle, převážně polojasno a 24 až 27.
0: Takže o víkendu si užijeme na silnicích a mě zrovna čeká moderování akce v Brně, takže mě čeká D1, no.
1: Horší termín si opravdu vybrat nemoh.
0: Hezky, no. Tak pokud jste za volantem, hlavně ať vám to utíká a nohu z plynu, ať se dostanete bezpečně do svých cílů. A s muzikou Rádia Relax nejlépe. Jason Derulo pro vás pro všechny už za chvilku.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
4: Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka.

0: Daša a Memo, 13 hodin, 9 minut k tomu. Prázdniny pomalu končí a teď přichází ta chvíle, kdy si říkáme počkat, vždyť jsme ještě chtěli tolik věcí. Výlet, na který jsme se celé léto chystali, grilovačku s kamarády, výlet s dětmi, koupání na místě, kde jsme ještě třeba nikdy nebyli. Nebo třeba jen jeden den, kdy vlastně nebudeme dělat vůbec nic. A zajímavé je, že podle psychologů máme na konci dovolené, na konci prázdnin, tendenci přeceňovat, kolik jsme toho ještě schopni stihnout. Říkáme si, tohle dáme. A pak zjistíme, že do září zbývá pár dní. Ano, je to opravdu tak. Tak pojďme udělat poslední prázdninový seznam, tenhle ten víkend před námi. Co jste ještě nestihli a chcete tedy za tenhle poslední prázdninový víkend stihnout? 606-736-736. U mě je to jasný úkol. Já jsem si někdy začátkem června pořídil zahradní domek, který přišel složený a celé prázdniny jsem, přátelé, na něj ani nesáhl. Takže za mě jasný úkol. Řekl jsem si, že do konce prázdnin to prostě musí stát. No, tak plány asi mám jasné.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Některé chutě patří k létu stejně neodmyslitelně jako třeba koupání nebo zmrzlina. Borůvky, tak ty mám s létem spojené třeba já. Prázdniny u babičky a borůvky na všechny možné způsoby. Lesní borůvky u nás začínají dozrávat na přelomu června a července. Hlavní sezóna pak trvá samozřejmě celé prázdniny, přičemž ve vyšších polohách se může klidně protáhnout až do září. Letos, ano, tak letos jsem to nějak vynechal, na borůvkách jsem v lese nebyl, takže ani nevím, jestli teda rostou, ale v obchodech samozřejmě na pultech jsou. A měl jsem je během prázdnin několikrát i od maminky třeba ze zahrádky, domácí výborné borůvky. No a proč si je dát třeba k odpolední svačině, tak za chvilku prozradím v pátečních radách Honzy Latry. Tak držte vlnu, ať se to dozvíte.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
2: Zapsat se mohou děti od 4 let.
1: Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Klasicky takhle kolem půl jdeme vždycky zkontrolovat dálnice i silnice a pozor si dejte aktuálně na D6. Na příjezdu do Prahy, tedy na trase Karlovy Vary Praha, je těsně před Prahou porouchaný nákladák a zbytky pneumatiky leží na dálnici, takže nákladák s prasklou pneumatikou a tedy zbytky pneu jsou na dálnici, tak pozor na to před Prahou.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: Dua Lipa v éteru Rádia Relax, za chvilku C-Block, tedy návrat do 90. let. Všichni už víme, že to, co jíme, má skutečný vliv na náš každodenní život. Musíme dbát na to, abychom jedli zdravě a zároveň přijímali správné množství sacharidů, bílkovin a vitaminů. Existuje spousta potravin, které působí proti stárnutí, ať už jde o omlazení pleti, udržení zdravých vlasů nebo dokonce o prevenci nemocí. A přímo zázračné jsou borůvky. Za mě borůvky k létu rozhodně patří a borůvky jsou známé vysokým obsahem antioxidantů. Tyto antioxidanty pomáhají chránit pokožku před poškozením sluncem, znečištěním a taky stresem. Plody brusnice borůvky patří mezi nejzdravější druhy ovoce vůbec. To už ale věděli i Indiáni, ti z nich vyráběli léky a taky barviva. Používali je k léčbě horečky, průjmů, kašle a dalších neduhů. V Evropě se borůvky začaly pěstovat někdy kolem 13. století a zpočátku se používaly především v lidovém léčitelství. Později se staly oblíbenou pochoutkou a začaly se používat i v kuchyni. Tak jestli nevíte, tedy ještě v tuhle chvíli, co o víkendu uvařit, možná, že jsem někomu dal i tip na sobotní oběd. Co takhle zkusit? Borůvkové knedlíky.
1: Relax. Největší hity 90. let.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Za chvilku 14. hodina, další odpolední zprávy s Davidem. Máte taky takový ten pomyslný prázdninový seznam a teď na ně koukáte a říkáte si, no tak tohle už asi do konce prázdnin úplně nedám. Psychologové mimochodem upozorňují, že když máme před sebou omezený čas, často se snažíme nacpat do něj co nejvíc zážitků. Jenže někdy je nejlepší poslední prázdninový plán následující. Je úplně jednoduchý, co o víkendu tedy udělat, a je to podle expertů vypnout budík, nestávat tedy o víkendu na budíka, dát si třeba kafíčko, ale hlavně nikam nespěchat. Pojďme teď na vaše SMSky, co chcete ještě během posledního prázdninového víkendu stihnout. Ještě jsme nebyli, Honzo, na houbách, takže poslední prázdninový úkol je jasný, vyrazit do lesa. No, tak snad tam nějaké houby najdete, snad to jsou. Chceme ještě jeden celodenní výlet s dětmi, kam to zatím netuším, napsala Lenka z Kralup. No a ještě dáme třeba tuhle zprávu. My jedeme o víkendu nakupovat dětem věci do školy, to je naše taková tradice na konci prázdnin a děti už se na to neskutečně těší, píše Marcela.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Je tu přesně 14. hodina, naproti mě se zprávami David Latovský.
1: Rakovnické nádraží se zatím opravovat nebude a před námi je příjemný letní víkend. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Modernizace rakovnického železničního nádraží se odkládá, tak raději ještě jednou. Modernizace rakovnického železničního nádraží se odkládá, chybí peníze. Za více než miliardu to mělo dojít ke kompletní proměně. Od budovy přes koleje až po bezbariérová nástupiště. Teď se akce posouvá do střednědobého výhledu. Proběhnout by tak měla do 5 let. Kolony ve velkých přílepech jen tak neskončí. Kapacita světelné křižovatky je zcela vyčerpána. Pomůže až stavba přiložky silnice. Ta ale začne nejdříve v roce 2029 a potrvá 3 roky. Situaci by mohlo nebo pomohlo zřízení odbočovacího pruhu nebo autobusových zastávek v Pražské ulici. I to je ale běh na dlouhou trať. Vlaky budou o víkendu hodně plné, končí prázdniny. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: V souvislosti s koncem letních prázdnin budou posíleny některé vlakové spoje. Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
1: Vytížení vlaků napoví ve vyhledávačích semafor, kdy červená barva znamená vysoké obsazení. Vodáky potěší hlavně dolní tok Berounky, má 10 cm nad limit splavnosti. Vyrazit se dá i na horní tok této řeky, který má 5 čísel nad limit. Příjemnou plavbu nabízí také Vltava od Vyššího Brodu nebo Ohřezloun. Špatná zůstává situace na Sázavě.
2: Sport.
1: Slavia si zahraje proti Varnsdorfu. Sešívaní na soupeře ze severu Čech narazí v Molkapu. Spartu čeká derby s Viktorií Žižkov. Další ze spolufavoritů Plzeň se představí na půdě jiného druholigového soupeře Jihlavy.
2: Relax Radio.
1: Páteční odpoledne s postupným přibýváním oblačnosti, večer i s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty nejvýš u 30 stupňů, zítra má být polojasno až oblačno a 22 až 25. V neděli převážně polojasno a 24 až 27 stupňů Celsia.
4: Davide, máš taky takový prázdninový seznam, co si všechno chtěl stihnout a třeba si ještě nestih, tak ti ještě zbývá tenhle ten víkend, tak máš něco takového?
1: Já to odkládám ještě dál, ještě jako na září, teda chci vycestovat, takže já jsem ty prázdniny měl takové, že jsem vlastně nikde nebyl.
4: Aha, ježišmarja, co si nestih teda, co ještě bude v září?
1: No tak cestování snad, říkám snad Francie.
4: Hezky Francie, tak to si teda fančmejkr. Miraj, vedle tebe usínám, tak to už si za chvilku zahrajeme tuhle tu českou muziku, teda já přemýšlím nad tím, a ty už jsi byl ve Francii, ne?
1: No je, tak to jsou 4 roky zase.
4: A jo, takhle, takže no, připomenout si krásná místa ve Francii a taky vínečko samozřejmě. Tak na zdraví a hezký poslech.
2: Relax Radio. Honza Ladra.

0: CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Love Sensation, Madonna a taky Kylie Minogue, dvě obrovské ženské ikony popu, které spojuje nejen láska k taneční hudbě, ale hlavně schopnost udělat z obyčejné písničky pořádnou party. Já myslím, že tohle je song, který nám tak trošku bude připomínat léto roku 2026. Love Sensation je přesně ten typ songu, který vás přenese někam na taneční parket a vy máte chuť tančit. Na tuhle spolupráci čekali fanoušci pop music hodně dlouhé roky. Madonna a tedy Kylie Minogue konečně spolu a myslím si, že se jim to neskutečně vydařilo. Tohle je jasný důkaz, že v Eteru Rádia Relax slyšíte i to nejnovější. Další novinky, které jsme přinesli tento týden, tedy další čtyři novinky, které jsme nově děli do vysílání. Můžete slyšet i na našem webu radio.relax.cz, pokud se proklikáte až do hitparády Relaxády a tam samozřejmě můžete i zahlasovat pro svého favorita. Relax,

0: posledních dní a možná máte pocit, že musíte ještě všechno dohnat, ale mám pro vás jednu dobrou zprávu. Nemusíte. Naopak, tím, že máte seznam, že jste něco nestihli, vás bude ještě víc stresovat a hlavně další měsíce se taky dá dál cestovat, dál se můžou podnikat výlety a podobně. Hlavu tedy vzhůru, tak pojďme na vaše plány na víkend. Dobrý den do relaxu, my jedeme s dětmi nakupovat školní potřeby, už nám poslali seznam a je toho docela dost, napsala Lucie. Kačka má podobné plány, zdravíme jí, tradičně nákupy do školky a pak na jídlo naše tradice, poslední dny prázdnin. Krásné poslední prázdninový víkend všem přeje Kačka. No, jak vidíte a správně slyšíte, s koncem prázdnin tedy se začíná řešit tohle a taky se začínají, koukám, i řešit kroužky. Co s námi takhle odpoledne tedy po 16. soutěžit, když už jsme nakousli ty zmíněné kroužky?
1: Odpolední soutěž.
2: Jdeme na to? Jasný, jdem na to. Street dance, TikTok nebo fit dance? Show dance a gymnastika. Pojďte s námi do TSM Moon.
3: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
2: Jo, jo a jo.
3: Více na www.tscmoon.cz.
4: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice, pozor na D6 na 33. a půltém kilometru ve směru na Karlovy Vary, je tam dopravní nehoda, osobní auto tam nabouralo. D11 na 15. kilometru ve směru na Hradec Králové, tam zase pozor, leží tam kusy pneumatiky na vozovce. D5 119. kilometr ve směru na Plzeň, je tam aktuálně neprůjezdný pravý jízdní pruh, v pravém jízdním pruhu jsou rozházené kurty a vybočuje se. D1 70. kilometr ve směru na Prahu, porouchané osobní vozidlo, tak tam čekejte zdržení a nohu z plynu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zádech. Přijďte nám do Prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
1: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
1: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
1: Více na pop.cz.
3: Beach Party slaví. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJ

0: Koupaliště Slaný. Více informací o akci na www.vshslaný.cz.
1: Ahoj, tady Pavel Calta. Zdravím všechny posluchače Rádia Relax.

0: Pavel Celta, česká muzika před 15. hodinou na relaxu. Je pátek 28. srpna a dnes je den červeného vína. Volba mezi červeným a bílým vínem nemusí být nutně pouze otázkou chuťových preferencí. Pokud se zajímáte o svou linii nebo zdravotní účinky vína na zdraví, můžete víno volit také podle kalorií a dalších benefitů. Červené víno z pohledu kalorií a zdravotních benefitů má prý pověst toho zdravého. Často se můžete dočíst, že sklenka k večeři nejenže neuškodí, ale dokonce prospěje. Jenže pozor, poslední studie ukazují, že je možná ještě zdravější než červené bílé víno. Prý snižuje výskyt volných radikálů v těle o 34%, kdežto červené pouze o 15%. Takže odpověď na otázku, jestli si pro zdraví dát raději bílé nebo červené, je jasná. Dejte si to, které vám víc chutná.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Kladno poplatky nezvedá a silné bouřky hrozí hlavně na jihu Čech. Dobré odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Kladno nezdražuje. Ceny za služby pro občany se letos nemění. Poplatek za odpady zůstal 960 korun za osobu a rok. Nezměnila se ani výše poplatku za psa. Stejné jízdné jako loni magistrát zachoval i v kladenských autobusech. V těch středočeských, ale cestující od letoška, připlácejí zhruba 30%. Zámek Nižbor projde opravou. V novém budou krovy, střecha i veranda. Středočeský kraj na práce přispěje 400 tisíc korun. Stejná částka půjde i do Puštěhradu. Obnovou tu projde hradba s dělovou baštou. Dalších 400 tisíc kraj dá na rekonstrukci bývalé poštovní stanice Věnči. Středočeská vědecká knihovna v Kladně se promění v multifunkční prostor. Vedle studoven a čítáren se počítají s kreativními dílnami. Architekt Magdalena Svobodová.
2: Jedno z nejzajímavějších podle mě prvků v architektuře je ten dialog té moderní přístavby versus té původní architektury, co jsme tam teda snažili vnést. A taky podle mě skvělý přístup je to, že člověk to, co je možný zachovat, tak prostě zachová z hlediska nějaké udržitelnosti i nějakého vztahu, který lidi k té budově mají.
0: Knihovna se promění nejdříve v roce 2029. Nejbohatším Čechem je Michal Strnad. Majitel zbrojařské skupiny má podle časopisu Euro majetek v hodnotě 470 miliard korun. Druhý je Daniel Křetínský se 432 miliardami. Oba navíc od loňska výrazně zbohatli. Strnad o 140 miliard, Křetínský o 152 miliard. Třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová.
1: Sport.
0: Fotbalisté Kladna uspěli v MOL Cupu. Zápas doma Vždycemi vyhráli 4-3. O výhře přitom rozhodli v poslední minutě. Kladno už se ale chystá na další zápas ve druhé lize. Už v neděli doma hostí pražskou Viktorku Žižkov.
1: Relax Radio.
0: K večeru nás ve středních Čechách a okolí čekají přibývající mraky, přidají se i přeháník nebo bouřky. V noci ale příjemných zhruba 16 stupňů, zítra pak polojasno až oblačno a 22 až 25. V neděli většinou polojasno s 24 až 27 stupni Celsia.
3: Mezi 15. a 16. hodinou na relaxu opět a Radeče, Klára Vítisková, zůstání. Nevím, jestli zůstane David těch 35 minut, než bude souboj, asi určitě ne, ale za chvilku ho tady máme opět a dáme si tedy páteční souboj. Bude to zvuk z reálného života?
4: Já nevím, já myslím, že vybíráš ty tento týden. Ne, ne, vlastně
3: ne, ne,
4: já.
3: Ty, no, ano, no, takže no. Ještě nic nemáš.
4: Tak vidíte, že zatím hlava prázdná, ale času je dost.
3: Tak ale je pátek, tak hlava prázdná, takhle v pátek odpoledne, proč
4: no
3: ne?
4: No je.
1: David Latovský.
5: Relax.
1: Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Veronix na Relaxu, krátce po 15. hodině. Dnes je den červeného vína. Jaké preferujete víc, bílé nebo červené? Lidé, kteří totiž dávají přednost pití červeného vína před bílým, jsou podle odborníků více zdalí v jiné problematice. Tito lidé vědí, jak správně držet skleničku a jaká se pro jaký druh vína hodí. Vyznají se v problematice tříslovin a zcela jistě by vám odpověděli, jak dlouho trvá, než víno zoxiduje. Preference červeného vína je charakterizována lidmi, kteří ráno vstávají brzy, v hudbě dávají prý přednost stylům, jako je jazz, a pro které je víno jediným alkoholem, který konzumují skutečně s chutí. Oproti tomu, ti, kteří dávají přednost pití bílého vína před červeným, jsou lidé s perfekcionistickými sklony, kterým neunikne žádný důležitý detail. Jsou to lidé velice ambiciózní, kteří udělají vše, aby si splnili všechny své sny a cíle. Lidé preferující bílé víno jsou povahou spíš extroverti, rádi se předvádějí a milují pozornost všeho druhu. S těmito lidmi si ale raději ráno zkusku nedávejte, jsou to spíš noční sovy. Tak až budete dneska večer někde ve společnosti, můžete koukat kolem sebe, kdo jaké víno popí. Možná vám to i něco napoví.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax.

0: že je dnes den červeného vína, o tom už jsem mluvil ve Fresh Timeu několikrát, ale dnes si sklenku určitě dá i Michal Dušička, a.k.a. Mike Spirit, který se narodil 28. srpna 1984 v Bratislavě. A protože Mike Spirit a rádi Féteru Rádia Relax hrajeme, třeba jeho prime time, tak mu přejem takhle na Slovensko všechno nejlepší k narozkám a pořádnou oslavu. No a jestli chcete i vy dneska někde večer slavit, tak mrkněte, kam vyrazit, na našem webu se to dozvíte, kdo třeba dnes bude hrát v klubu Rádia Relax, tak tedy náš web radio-relax.cz.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat dálnice, pozor na D1, na 22. kilometru ve směru na Prahu je dopravní nehoda, střed dvou osobních vozidel. D1 ještě jednou, tentokrát ale 24. kilometr ve směru na Ostravu, nehoda opět dvou osobních vozidel. Na D8 se taky bouralo, a to na 27. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, nehoda dvou osobních vozidel.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Hezké páteční odpoledne ve společnosti Rádia Relax, ve společnosti i nás dvou, s vámi Honza a David.
1: Nebudeme vůbec zmiňovat to, že je poslední prázdninový pátek, jo? Ticho. Vůbec tohle to nebudeme řešit. Prostě prázdniny pořád jsou, konec konců vlastně v pondělí ještě budou.
0: No jasně. Takže po víkendu námi... vlastně ještě další prázdninový den.
1: Taky. No. Je před námi krásný i prázdninový víkend. V podstatě jsme na jeho začátku, během kterého si dáme tu naši oblíbenou soutěž. Dnes o tom, o takovém seriálu, přátelé, který se odehrával ve dvou místnostech normálně a bavil nás v řadě dílů několik let, ale fakt těm tvůrcům moje stačilo, aby se pohybovali ve dvou místnostech a dokázali nás krásně bavit několik let. My jsme tady v pondělí měli film, který se odehrával v jedné místnosti, v jedný, to byl Vlastníci, jo, to je jasný, ale teď si dáme seriál ve dvou místnostech.
0: Tak protože docela vzpomínám na tenhle týden, tohle mi podle mě dávala tvoje kolegyně Kamila Hagarová. Takže pojďme jinak, tak...
1: Nás teďka trošku chtěli vykolejit, a jo, tak.
0: Ty přemýšlím, co mi to vlastně vůbec dala, a ona mi dávala Karlíka a továrnu na čokoládu. Uhodl bys to?
1: Tak to bych neuhodl teda, tak to byla taková vzpomínka, jo, tak. Jsme nás chtěli trošku rozhodit a teď snad
0: tedy... Ne, jsme připomněli ten týden,
1: tak teď... Teď snad tedy ten seriál, který se... Ano. To je ono.

0: Jasně, 90. léta, za mě jeden z nejlepších seriálů, který mě neskutečně bavil.
1: Bobby Ewing bychom taky mohli říct, že tam jako byl.
0: A myslím si, že to takhle v pátek odpoledne není vůbec nic těžkého.
1: Tak o tom, si Bobby střihl Dallas, vlastně, že jo, tak přesídlil do tohohle seriálu, kde si taky určitě slušně vydělal, protože mě působil řadu let. Honza je opět pevný v kramflecích, to je úplně jasný, že? Tak napověz nějak název seriálu.
0: Tak myslím si, že když řeknu Carol, že tam byla,
1: no,
0: tak je to ženská, která je strašně krásná, ne?
1: To určitě.
0: Takovouhle Carol mít doma, tak to je jako dobrý.
1: No, ano, i ten název je vlastně takový jako, že den za dnem, tak tohle je trošku jinak řečeno, že jo, v
0: podstatě. Stačí ti to jako odpověď.
1: Mně to teda stačí, já to uznávám.
0: A teď už vy, 606-736-736 a dnes jako odměna písnička na přání, ale pozor, příští týden budeme rozdávat
1: rodinný vstupenky do Koněpruských jeskyní. Ano, příští týden, dnes tedy ještě písnička na přání, v příštím týdnu Koněpruské jeskyně.
0: Tak si na to počkejte a teď tedy dáme dva songy a někomu budem volat.
2: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek. Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
4: Zapsat se mohou děti od 4 let.
3: Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.

0: Vracíme se do soumy moderátor versus práva. Dali jsme vám hodně času, abyste mohli odpovídat a psát do studia na číslo 66736736. Jaký je tohle seriál? Tak Davide, co píšou naši posluchači?
1: Jenom správné odpovědi, je to opravdu jasný. Není co dodat, ne. Gratulujeme.
0: Horská dráha teďkon. A jede se z kopce. Tak, Ronu, jdem tedy na telefon.
1: Jdeme.
0: Koho tam máme, hezké odpoledne?
2: Ahoj, tady Lukáš.
0: Lukáši, my tě zdravíme. Úsměv ve tváři. Ty jsi ještě v práci nebo už teda na cestě domů?
2: Jsem ještě v práci, ještě mám jednu točku a pak už domů.
1: Jak dlouho trvá taková točka, nebo co to vlastně znamená?
2: Ale to je záleží, já jezdím s pekálem a záleží, kolik velkou jímku tahá a odkaď tam to vezu, no.
1: Takže i takhle v pátek odpoledne se vlastně vyváží ty jímky, vidíš, já jsem si vždycky myslel, že to je jako dopoledne třeba vyřešeno, jo, maximálně třeba, já nevím, do 14 hodin, ale i teďka v pátek tě takhle s tím, dá se říct, zaměstnávají, že jo, je to tak, no, No dobře, ale no.
2: Do 5 do 6 klidně.
1: Jo.
0: A kolik to stojí takhle, jeden vývoz té jímky? Záleží asi podle velikosti, že jo?
2: Podle velikosti a říkám podle toho, odkud kam se to veze, no.
1: No, pojďme radši o tohle tématu jinam.
0: Tak ale pojď, co to je za seriál?
2: To Krok za krokem.
0: Je to tak, ano, 90. léta, Krok za krokem.
1: Tak jestli se chtěl takhle svést tou horskou dráhou, jako já, jako je to tam na začátku v tom seriálu?
2: Když jsem na to koukal, tak jo, teď možná už asi ne.
1: Taková jako menší sestra téhle horské dráhy, jako hodně menší, je teda v Praze na výstavišti, mám pocit, ne, že jo?
0: Ale hodně malá sestra.
1: Oni teda jako rozebrali, nějakou dobu tam nebyla, teď se tam zase vrátila, ale je to opravdu taková jako mini horská dráha oproti téhleté samozřejmě. Vzpomněl bys si, jak se jmenoval Frank, ten hlavní otec té hrdiny, v tomhletom seriálu příjmením?
2: Otec.
1: Ještě jednou?
2: Ne, otec, to byla ta jedna, nebo jo?
1: Frank Lambert se jmenoval. No. Frank Lambert.
2: Jo.
1: No. Frank Lambert, to je prostě ten, který to tam vedl. Jo, to je prostě úplně jasný. No, každopádně, my ti zahrajeme písničku, hlavně opatrně s tím nákladem, který vezeš, opatrně. A co ti zahrajeme?
2: O 12
0: věci. Dobře, 12 věci dávám do playlistu. A komu to pošlem? Tak samozřejmě pro tebe, do auta, do kamionu, nebo do nákladňáku, takhle? do nákladňáku, to je Tatra, ne, podle mě?
2: Je to Tatra, je to Fénix.
0: Jo, pozor, tak Fénix. Já se, hele, v Tatrách se vyzlel, 815 bych poznal, to jsem měl jako dítě, 815, to si podle mě musel mít i ty, ne, Davide?
1: Taky, no, ne, no, dvě.
0: Ale Fénix, tak to už podle mě je vybavená, ne, úplně kompletně.
2: Jo, tady to je ta nejvyšší verze prezident a to je pěkná, vyvoněná.
0: Ty, bláho. Takže
1: klimatizace. Vyvoněná určitě.
0: Tak počkej, hele, 12 hrajeme tobě a komu ještě teda?
2: A jsem úplně kam jedou.
0: Jasně.
2: To krásně, přejezdu policajtům, kteří mě tam teďkom viděli, že jsem zelený, zastavil jsem na stopce.
0: Ano.
2: A to jede a hodně bez neho.
1: Tak hrajeme.
0: Jdeme na to, hezký víkend ti přejem, ahoj.
2: A taky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivé

0: Na konec hodiny ještě Alvaro Soler, je tu 16.
1: Beroun chystá rekonstrukci rozhledny Děd a letní teploty budou pokračovat i po víkendu. Hezký pátek přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Rekonstrukce beroundské rozhledny Děd by mohla začít na podzim. Aktuálně se dokončuje proces získání stavebního povolení. Radnice respektuje názor veřejnosti zachovat současnou podobu rozhledny. K jejímu navýšení proto nedojde. Louny postaví relaxační schody u řeky Ohře. Hlasování tak rozhodli sami obyvatelé. Vzniknout mají u mostu Veslařů. Stupňovitá odpočinková zóna propojí stávající terén s hladinou vody a otevře přístup k řece. Začít stavět by se mohlo na podzim s plánovaným dokončením na jaře příštího roku. Kralupy staví nový kruhový objezd. Vzniká na Lidovém náměstí. Proč ví starosta Libor Lesák?
3: My jsme zde měli mnoho stížností od občanů, kteří tam tudy jezdí, a byly to jak kroupský, tak i mimo kroupský občané, kteří městem projíždějí, na to, že ta křižovatka, to odbočení vlastně z města doprava, že tam ty lidé jezdí velice rychle a že by bylo potřeba to tam udělat bezpečnější, tak aby ten nájezd toho Růžové údolí na tu hlavní ulici Přemyslova byl bezpečnější a plynulejší.
1: Pracuje se po etapách s plánovaným dokončením v lednu. Pražské autobusy pojedou v neděli ráno a dopoledne častěji. Od září totiž dojde ke sjednocení sobotních a nedělních jízdních řádů. Pro druhý víkendový den to bude znamenat posílení provozu. V Praze je nejdražší známka světa. Její hodnota se odhaduje na 250 milionů korun. Ví se totiž o pouhém jediném exempláři. K vidění je na výstavě v Obecním domě.
2: Sport.
1: Plzeň postupuje do Evropské ligy. Fotbalová Viktorka včera porazila crzvenou Zvezdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení. Úvodní zápas přitom Západočeši prohráli 0-3. Nový trenér Radoslav Kováč se tak nesmazatelně zapsal do historie klubu.
4: Myslím, že ten zápas měl úplně všechno. Penaltu jsme nedali, vlastně princ měl ještě šanci. Pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme, a vlastně jak jsme dali ten třetí gól, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že to chcou zvládnout, a když v tom prodloužení zastavu, když jsme vlastně postupovali, tak jsme začali být malinko nervózní, že jsme mohli trošku víc kontrolovat tu hru, ale my jsme tam vlastně naházeli jako 5 útočníků, aby jsme to zvládli, a pak samozřejmě ta struktura hry nám trošku vypadla, ale o to teď vůbec nešlo, jestli hrám dobře nebo tak blbě nebo dobře, ale šlo o to, že nakonec ten postup byl to nejdůležitější.
2: Relax Radio.
1: K večeru u nás ve středních Čechách a okolí čekáme další přibývání oblačnosti. Přidají se i přehánky nebo pouřky. V noci ale příjemný, zhruba 16 stupňů. Zítra polojasno až oblačno a 22 až 25. V neděli pak většinou polojasno a 24 až 27 stupňů Celsia. Na začátku nového pracovního týdne pak čekáme maxima kolem 25 stupňů Celsia.
0: Nezapomeňte, že dneska je pátek a tím pádem vrcholí naše odpolední soutěž. Určitě mezi 16. a 17. a zahrajeme k tomu i Blanku, ať je veselo. No a protože už jste většinou z práce doma, tak přejeme samozřejmě co nejpohodovější páteční odpoledne.
2: Relax Radio.
5: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
6: Relax.

0: Jak už jsem na začátku hodiny sliboval, tak dneska v dnešním odpoledním vysílání máme takovou specialitku, protože 5 dnů hrajeme o voucher na roční kurzovné, což se docela teďka může hodit s nástupem nového školního roku, tak do téhle soutěže se pustíme v podstatě už za pár minut. Teď jsme si dali jednu hitovku z Relaxády, Blanka, jejejo, strašně sympatická muzika, navíc já z ní mám tak jako docela dost energie. Aktuálně je, tuším, že někde na 5. místě, ale nejsem si úplně jistý, můžete mě zkontrolovat a mrknout se sami na www.radio-relax.cz. Když už tam budete, tak můžete i zahlasovat, ať se nám to do příští středy trošku pohne.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

Robbie Williams, 4:45, jdeme na to, sliboval jsem soutěž. Mám ten voucher na roční kurzovné v hodnotě a tak dále, prostě v celoroční hodnotě do TSC Moon, tak ho mám tady před sebou. A vy jste o něj soutěžili celý tento týden, to byla taková zvláštnost těch odpoledních soutěží, že vlastně dneska někdo z vás, kdo napsal v průběhu celého týdne, ten voucher vyhraje. Tak pozor, protože i dneska samozřejmě budeme mít soutěžní otázku, to znamená takovou tu lehkou hudební poznávačku, ve který jde určitě o tanec, tak ještě se stále můžete zapojit, protože vítěze vyhlásíme, no tak řekněme tak zhruba ve 40. minutě plus minus nějaká ta drobná k tomu. Takže pozor, ptám se a vy napište na 606 736 736, kdože zpívá tuhletu hodně známou písničku. Možná vám napoví, že tenhle ten zpěvák už jaksi není bohužel mezi námi.

0: to dost charakteristický hlas, možná vám něco řeknou, třeba oceán, šalom a tak dále. Pokud víte, tak pište 606-736-736 a ještě dneska se můžete zapojit do soutěže o voucher do TSC Moon.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio.

0: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Musím uznat, že vždycky se bavím na začátku prázdnin, když jsou tam, je tam vítání s prázdninami nebo vítání prázdnin, a na konci, to znamená v těchto dnech, se většinou v nabídkách objeví loučení s prázdninami. Tak vás zvu na jedno. Do Kralup nad Vltavou v sobotu 29. srpna od 10 do 13 hodin v Sokolišti a okolí Technoparku. Jaký je program? Jako myslím si, že hodně pestrý. Sportovní soutěže, hrátky pro děti, ukázky práce hasičů a sportovních klubů, bude se i malovat na obličej, takže přijdete zmalovaný. A taky tam je skákací hrad. A pozor, všechny aktivity pro děti jsou zdarma. Možná se v sobotu 29. od 14 hodin vydám i do Kačice na fotbalové hřiště, abych se dozvěděl, proč ten jejich festival se jmenuje Chobotfest. Ten tam totiž probíhá přesně v té době od tolika hodin, tedy od 14, jak jsem říkal. A je to vlastně festák pro celou rodinu. Divadelní představení, soutěže pro děti, jsou tam skákací atrakce, chybět nebude ani hudební vystoupení, a pozor, to není všechno. Večer zahraje Martin Štěpánek Band a kapela Kicks. Tak se nechte pozvat.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Za minutu bude 4:45, protože co se slíbí, to se má dodržet, tak já tady dneska mám, protože je pátek, voucher na roční kurzovné do TSC Moon. Ta soutěž probíhala už od pondělka, každý den jste měli nějakou otázečku, která se týkala tance z jednoho prostého důvodu, protože tanec k tomuto oddílu, nejenom tanec, prostě patří. Dneska tady máme výherkyni tohoto voucheriku, takže ptám se, ježišmarja, Radko, ti tam nějak jako štěká pes, viď?
1: Jo, omlouvám se.
0: Ne, to je v pohodě, on má radost asi, že jo?
1: Přesně tak.
0: Že ty jsi mu řekla, že jste vyhráli ten poukaz, viď?
1: Jo, štěká
0: nadšením. Jo, mimochodem zeptám se jinak, ty jsi mi tak jako lehce prozradila, že jako tanec není úplně tvoje silná vášeň, je to tak? Asi jo, viď?
1: Moje ne, ale děti tancujou.
0: Děti tancujou, mají to rádi, že jo?
1: Samozřejmě.
0: Hele, a nestačili jsme doříct to, jestli jsi chodila do tanečních, anebo ne?
1: Chodila jsem do tanečních. Taky jsem chodila i za taneční.
0: I za taneční. A měla jsi svého nějakého výhradního tanečníka, nebo pokaždý to byl někdo jiný?
1: Pokaždý někdo jiný.
0: Tak to nebudu komentovat dál. A co myslíš? Co myslíš tvoje dcery? Budou taky chodit do taneční, když budou absolvovat tenhle ten kurz taneční?
1: Tu starší jsem nedonutila do tanečních. To dneska, se mi nezdařilo.
0: Dneska je jiná generace, viď? Dneska se nechce prostě, jako jo.
1: No.
0: To je takový to, přece se tam nebudu strapňovat mami a tak dále, no. Hele.
1: No, ona preferuje ten moderní tanec právě.
0: Hele, taky nenápadně naznač, že když potom třeba já to mám za sebou, když jsem šel jako rodič na maturitní ples, jestli pak půjde dál do školy, tak to není vůbec od věci, jako když potom jako se ukáže, že něco umí. Takže já bych taneční i vlastně takovýhle tanec, je taková dobrá průprava, rozhodně doporučoval. Ty ho navíc budeš mít tenhle rok zadarmo, já ti gratuluju a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Já strašně moc děkuju. Ahoj.

Beach Party slaví. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJ

0: Letní koupaliště Slaný. Více informací o akci na vshslaný.cz.
1: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Za mě ideální je muzika na konec hodiny, to byl Linkin Park v 17 hodin, právě teď mrkneme na to, jak bude o víkendu.
1: Relax Radio.
0: Zítra polojasná až oblačno, to je taková všeříkající kombinace, pod tím si můžete představit v podstatě cokoliv, ale teploty, ty už jsou konkrétnější, 22 až 25 stupňů. V neděli pak většinou polojasno a teploty půjdou nahoru, 24 až 27, a pokud vás zajímá, jak bude na začátku nového pracovního týdne, tak tam čekáme maxima okolo 25 stupňů. Nevím, jak dneska sledujete komunikaci u mladší generace, ale většinou v každé druhé větě se objeví hey bro a tak, jako já jsem furt přemýšlel, odkud to mají. Oni poslouchají Avicii.

0: Tady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Taste Like Summer a James Blunt, který se objevil v relaxádě jako jedna z novinek v té poslední relaxádě. A vy mu můžete dát samozřejmě hlas a posunout ho z té čtyřky novinek do toho základu desetimístného. Ale jak říkám, musí nazbírat vlasy. Hlasy možná taky. Mimochodem, James Blunt, to je taková zajímavost, byl před tou popovou kariérou, kterou teďka má hodně rozjetou, skutečně vojákem, protože on sloužil v britské armádě a dostal se dokonce až do Kosova. Docela zajímavý je to, že během té vojenské služby se věnoval jako kytarista muzice a zpěvák ve volném čase. Jako nepodařilo se mi zjistit, jestli byl v nějakém armádním hudebním souboru, to nevím. Každopádně je zvláštní to, že jeho cesta k té popové hvězdě, tedy star, rozhodně nezačala v nějaký té hudební škole, jak je obvyklý, ale poměrně nečekaně v armádě. A mimochodem, možná si někdo z vás vzpomene, že jeho první hit, který ho v podstatě zaškatulkoval navždycky, to byla prostě taková pomalá věc. Já mu od té doby říkám plačka. Přesně tak, i tohle je James Blunt a tohle je prostě velehit, který bodoval snad ve všech hitparádách. Tak jenom jsme si ho připomněli, abyste věděli, komu byste eventuálně dali nakonec hlas. Relaxáda, to znamená www.radio-relax.cz.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Čtvrt na šest a 4 minuty, tohle byl Shawn Mendes. Já bych vás teďka jako velmi rád odkázal kamsi, nevím, co vás napadá, každopádně já myslím na takový jako velmi kuriozní místo, ne moc se o něm mluví, ale každý tam chodíme. Samozřejmě je to toaleta, je to záchod a konkrétně bych se rád pobavil o toaletním papíře, protože dneska jsem narazil na takovou věc, že první komerční toaletní papír se objevil v 19. století, začal ho prodávat jistý chlápek, to jméno vám stejně nic neřekne, v roce 1857. Samozřejmě se s tím váže i humorná historka, na tu se musíte podívat u nás na rádiovém Facebooku, ale napadlo mě s tím i jedno takový téma, do kterého se ne úplně každý rád pustí, ale třeba v sobě najde někdo tolik odvahy, že napíše. Já jsem byl první, takže jako klidně můžete a dáme si takovou diskuzi u nás na Facebooku. Myslím si, že se to zase možná rozvine takovým, no řekněme, zajímavým směrem. Každopádně mrkněte se, jdeme dneska na toaletní papír a vzpomínali jsme tak trošičku i na historii, že ne na moc dávnou, vzpomeňte si za socíku, když jsme stříhali Rudý právo, třeba. Tak, tolik co se týče médií, to znamená našeho rádio Facebooku, mrkněte se a já budu fakt hrozně rád, když přispějete, protože každá vzpomínka je dobrá.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
3: Zapsat se mohou děti od 4 let.
2: Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat na dálnice, konkrétně začneme asi Pražským okruhem, tam to vždycky tak jako v pátek je takový jako nepřehlednější a tvoří se takový ty kolonky, které vás zarazejí někdy na dlouho, někdy na míň. Každopádně počítejte s tím, že dneska na 19. kilometru ve směru na D1 se stala dopravní nehoda. Vozidla jsou sice odstraněný na zpevněné krajnici, to znamená dá se projet, každopádně jsou tam, ještě stále nejsou odvežený, takže počítejte s tím, víte, co to je ta řidičská zvědavost, jo, je to ten fantomův efekt, jedete a musíte se podívat, takže pozor na to, 19. kilometr ve směru na D1. Ještě jsem se tady koukal, jestli tam není něco zásadnějšího někde, ale nic jsem zatím nenašel, kdyby náhodou jste něco měli vy, tak určitě dejte vědět na 606 736 736, aby jsme varovali ty ostatní.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Tak tohle byl Jason Derulo, Adam Levine, Lifestyle, to jste asi pochopili z názvu té skladby. Teď pozor, podíváme se do kalendáře a mám pro spoustu z vás dneska dobrou zprávu a navíc tip na to, jak trávit dnešní večer. Protože dneska, pozor, slavíme den červeného vína. A jak se slaví? No tak tím, že se konzumuje, to je jasný. A dneska to je oficiálně povolený, takže tím pádem je celkem jasný program na večer, ať už si sednete k čemukoliv. Nezapomeňte si k tomu dát červené víno. A kdybyste si náhodou vzali třeba na sebe košily a vzali si k tomu i motýlka, tak dneska máme i Národní den motýlků. Myšleno těch takových, co se dávají místo kravaty. Takže to už by bylo jako dvojitá oslava. O to byste si toho červeného vína třeba mohli dát víc. Nezapomeňte.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 28. srpna.
1: Tento den roku 1749 se ve Frankfurtu narodil německý spisovatel a filozof Johann Wolfgang von Goethe. Ročník 1965 je držitelka prozatím 5 cen Grammy, Kanaďanka Shania Twain. Roku 1922 byla v New Yorku na stanici WEAF odvysílána první reklama. Realitní kancelář tehdy za 10-minutovou propagaci zaplatila $100. Roku 1959 zemřel český skladatel Bohuslav Martinů. Ročník 1982 je držitelka 2 cen Grammy, americká zpěvačka Lee Ann Rimes. Legendární projev pronesl tento den roku 1963 na shromáždění ve Washingtonu Martin Luther King.

O 6 let později se narodil Brandon z Beverly Hills 920, americký herec Jason Priestley. Tento den roku 1978 vytvořil Donald Wesco rychlostní rekord na motocyklu, jel 510 km v hodině. Roku 1996 byli po 15-letém manželství rozvedeni princ Charles a Lady Diana. Psal se rok 1986, když Tina Turner dostala svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Zhluboka se nadechněte, protože právě teď začíná páteční večer. Je to 18. hodina.
1: Relax Radio.
0: Tak předpokládám, že vás asi zajímá, jak si to budeme užívat o víkendu. Zítra polojasno až oblačno, taková zajímavá kombinace, z toho si můžete vzít v podstatě cokoliv. Teploty od 22 do 25 stupňů. V neděli pak většinou polojasno a teploty prů nahoru. Měly by být prý, pokud se to nezmění, až do 27 stupňů. Na začátek toho nového pracovního týdne, pak co se teplot týče, čekáme maxima kolem 25 stupňů. Teď už jenom muzika do téhleté hoďky, co je před námi, co třeba takový brouci.
2: Ty máš v hlavě brouky, z májový louky.
0: Ještě se na chvilinku za chvíli vrátíme k facebookovému tématu, by se dalo říct, který je trošičku jako v uvozovkách žinantní, nicméně takový veřejný toalety, to by vás eventuálně mohlo zajímat, tak kdy to vlastně všechno začalo.
1: Relax Radio.
3: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
4: Relax.

0: Taky máte pocit, že slyšíte spíš takový jako náznak country? Jako nemýlíte se, Daša je totiž americká country zpěvačka a když vznikal tenhle ten hit, který se jmenuje Austin, tak ona vůbec jako nemyslela, že to bude nějaký jako hit. Upřímně, když to dělala, tak než to pustila do světa, tak si říkala, že si dělá jenom takovou muziku pro sebe. Potom to celý explodovalo úplně na TikToku, takže sociální sítě způsobily, že Austin byl prostě během pár dní hitovka a ještě to mělo co k čemu, aby teda jako se to spojilo, tak Daša v té době navíc pracovala na koňském ranči, protože ona jako nebyla hned zajištěná jako hvězda, uklízela po koních, jezdila na nich, trénovala je a tak dále, ale udělala dobrou věc, že některý svoje videa, právě jak je mezi těma koňma, tak natáčela a stali se z nich de facto virální. A Austin se vlastně ve skutečnosti nemenuje podle Austinu, třeba podle města. Daša potom jako přiznala, já jsem to někde čet, že písem je příběhem o klukovi, který zmizí a neozývá se, to tak jako běžně se stává a teď to přijde, ten Austin použila proto, že potřebovala jméno, který by se jí hodilo do textu a rýmu, takže takhle vznikají vlastně texty písniček, jako vymyslíte si cokoliv, když se vám to hodí, proč ne?
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax.

0: Jako bych to viděl před sebou, 90. léta, DJ Bobo, za ním rozjetý tanečnice a společný hit Freedom. Máme 18.18, krásně nám to vyšlo, 3 minuty po čtvrt na 7. Dneska máme takový trošičku, jako neříkám, že téma, to není téma, ale je to věc, o které se běžně nemluví, ale každý ji zná. Bavíme se o... Jednak prvotně o toaletním papíru, to jsem se trošku podíval do historie, a vůbec i o veřejných toaletách a podobně, protože co si budem povídat, jak říkávala moje babička, je to takové lehce žinantní téma, ale jako na ten záchod, když musíš, tak prostě musíš. Znal jsem jedno takové přísloví nebo takový úsloví, já nevím, jestli ho můžu říct, ale klidně můžu, protože to určitě znáte. Říká se, že prdel je velká dáma, ta si nenechá poroučet. Takže takový veřejný toalety jsou věc potřebná. A když bychom začali od základu, tak Římané, tam to bylo jako docela zeselý, protože jako málo kdo z nás chodí na toaletu, na tu velkou, tak během jedné minuty, tak v Římě to udělali tak, že vlastně nebyly žádný kabínky, ale byla to taková místnost s řadou otvorů v kamenné lavici. Já to tady mám před sebou vyfocený. Lidi seděli vedle sebe, bylo jich tam třeba 10 i víc, soukromí se neřešilo a naopak ta toaleta byla takový trošku společenský místo. Lidi si tam chodili povídat nebo možná i obchodovat, anebo třeba probírat politiku a tak dále. Tak to je jedna věc. A potom, když už jsme teda začali na tohle téma, tak římský toaletní papír, ještě než vynalezli ten klasický, to bylo ještě o pár let později, jo, tak oni používali takzvané terzorium, což byla, pozor, oni si to dokážu představit, houba na tyči, jo, fakt, že jo. A jako zajímavý je na tom to, že se používali taky společně, jo. Maximálně se trošku opláchli. No a tak tyhle ty podrobnosti asi nebudeme probírat. Každopádně veřejné toalety v minulosti byly fakt hodně zajímavý.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax. I couldn't tell you a thing about that night. Between the drinks and the blinding light.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
4: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
4: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Více na pop.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

Máme minutu po půl sedmé. Dneska se bavíme, jako proč to neříct, prostě o toaletách, toaletních papírech a tak dále. Přišla mi sem SMS od Petra. Děkuju za ní moc, který mi napsal takový kuriozní WC, veřejné WC. Samozřejmě, jako takhle samozřejmě, jako je to z Japonska. Jako docela mu závidím ten pobyt. Těch fotek se tady objevilo docela dost. Nicméně taková příhoda. On totiž v Japonsku, pozor, jsou veřejný toalety takový, jakože neříkám, že jsou asi všechny, jo, ale je to taková kuriozitka, že veřejné toalety v Tokiu konkrétně prý mají průhledné stěny. Takže člověk tam přijde, zavře dveře a sklo se prý díky nějaký speciální technologii jako zmatní, takže uvnitř je soukromí. Píše, že jako než na to přišel, než mu to teda řekli jeho známí, tak že fakt jako nevěděl, co, protože našel toalety to, jo, zjevně tam asi nebyl poprvé, ale na toalety chtěl jít poprvé a říkal, že to je fakt jako hodně zvláštní pocit. Zvenku je vidět, že kabinka je volná, jakmile se vstoupí a zamkne, tak sklo se prý stane neprůhledné. No tak, když pojedete směrem Japonsko, jak si na to vzpomeňte.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Mike Perry, Shy Martin, The Ocean máme za 3,5 minuty, 6:45, posloucháte páteční Radio Relax, kde se bavíme dneska tak trošičku neúplně o typickém tématu. Probíráme veřejné toalety, toaletní papíry a tak dále, kde to celé vzniklo, jaká je jejich historie a podobně. No, neříkám, že to každého zajímá, to ne, ale je dobrý vědět, protože to jsou věci, které se nás dotýkají téměř každodenně. A do finále jsem si říkal, že bych chtělo něco jako, že něco top, něco třeba hodně bláznivýho. Našel jsem nejbláznivější luxusní toaletu. Je to z roku někdy 2001, co jsem tak jako pátral, a je to z Hongkongu, a teď pozor, je to koupelna a záchod, kterou vlastně v Guinnessově knize rekordů označují jako nejdražší koupelnu se záchodem. Cena zhruba 3,5 milionu dolarů, takže možná pokud byste si někdo chtěl udělat doma, tak pozorně poslouchejte, co tam musíte mít, protože ona byla vytvořena téměř celá ze 24 karátového zlata a k tomu ještě z drahých kamenů. Zlaté byly mimo jiné, ne jako u Zelenského, jo, tady byla toaleta, umyvadla, držáky kartáčů, držáky toaletního papíru, dveře, rámy zrcadel, lustry a dokonce i podlaha. Bavíme se opravdu o zlatě a v podlaze bylo dokonce zabudováno nějakých 900 gramů zlatých cihel. Strop, aby to jako bylo trošku vyvážený, tak ten zdobily rubíny, safíry, smaragdy, jantar. Já jsem se nad tím tak jako zamýšlel a říkal jsem si, jako pravda, je to asi nejdražší záchod na světě, ale neodmění vás ničím jiným, co by ten obyčejný neuměl. Jenom prostě sedíte na zlatě.
1: Relax. Relax Radio.

0: Pomalinko, ale jistě se blížíme k 19. hodině. Já jsem si tak jako do finále na ten úplně poslední vstupík, ten bych si nenechal ujít, tady schovával jednu takovou věc, za chvíli ji pustím, která tak jako lehce upozorní na to, že ty prázdniny, jako, a teď mluvím hlavně k rodičům, že jo, tak ty se samozřejmě odechnou, už jsou de facto skoro za námi. Děti, no tak jako, co si budeme povídat, ty mě za tohle nebudou mít moc rádi, ale já jsem třeba řekl, že dneska si to při vysílání užiju a ještě naposledy, jako to bude doma nenávistných pohledů, to jako říkám, kdyby pohledy zabíjeli, tak se válím v krvi, jo? Ale ten pohled, až si to pustím a až jim to doma připomenu, jako, že tohle už prostě neuslyšej moc často.
1: Prázdniny s relaxem.

0: 19. hodina je tu, právě teď.
1: Relax Radio.
0: Tak to vypadá, že ten poslední prázdninový víkend bude docela příjemný. Zítra polojasno, sice oblačno, ale tak ono to někdy přijde vhod. Teploty 22 až 25 stupňů. V neděli pak bude o něco líp, polojasno, většinou. A teploty půjdou nahoru 24 až 27. Jak bude na začátku nového pracovního týdne, to vám určitě řeknu, protože to se může během dvou dnů změnit, ale teploty bychom stále mohli očekávat okolo 25 stupňů. Já vám v tuhle chvíli popřeju hezký páteční večer, ať už se jdete bavit, anebo se jdete třeba někam projít a tak dále. Prostě si to užijte. Užijte si víkend, já se budu těšit v pondělí a ještě bych vám s dovolením nabídnul třeba do té další hoďky One Republic. Můžete si s nima třeba zapískat.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Beach Party slaví. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJs živě, míchané drinky, beach volejbalový turnaj, fotokoutek, zábava pro děti a turnaj v beer pongu. Vezmi

0: www.vshslaný.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Relax. Relax Radio.
3: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 93,0

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Relax. Nejlepší rádio.

a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 29. srpna.
0: Tento den roku 1915 se narodila švédská herečka Ingrid Bergman. Zemřela o 67 let později, právě v den svých narozenin. V roce 1923 přišel na svět režisér Richard Attenborough. Roku 1982 dostal Oscara za film Gandhi. O rok později se narodila Queen of the Blues, jak byla pro svůj silný hlas přezdívána Dina Washington. Made me leave my happy home. 29.8.1526 zemřel český král Ludvík Jagellonský. V roce 1904 začínaly tento den v americkém St. Louis třetí olympijské hry. Roku 1949 Sovětský svaz testoval atomovou bombu. Na den přesně o 4 roky později i vodíkovou. Tento den svoje narozeniny už od roku 1958 slaví král, tedy bývalý americký zpěvák Michael Jackson. 29. srpnový den 1944 vypuklo slovenské národní povstání. Roku 1966 odehráli Beatles v San Francisku svůj poslední společný koncert. Roku 1990 Elton John nastoupil na léčení na kliniku do Chicaga. Příčinou byly drogy a alkohol. O 6 let dříve vydal Prince single Let's Go Crazy. Roku 1986 zaběhla Heike Drechsler z východního Německa 200 metrů za 21,71 a vytvořila tím světový rekord. 4 roky na to Saddam Hussein veřejně prohlašoval, že Amerika Irák nemůže nikdy zlomit. Tento den roku 1964 vydal Roy Orbison single Oh Pretty Woman, který inspiroval i pozdější filmový hit s Richardem Gerem a Julie Roberts v hlavních rolích. Roku 1970 poslali do hitparád svůj hit Lola The Kinks. Tento den roku 1995 zahynuli před natáčení Meatloafova videoklipu I'd Lie For You při havárii vrtulníku pilot a kameraman. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.